0: Leto na maximum.
1: Ležíme zrastení v údolí hlboko. Nebo je vysoké.